0: Dnes oslavujú meniny Alica, Mansvet, Brian, Larisa, Magnus, Bria a Zacharias. Všetkým oslavencom prejme všetko najlepšie a samozrejme im zahráme peknú pesničku. Hojte vete namensak von Alica, Mansvet, Brian, Larisa, Magnus, Bria und Zacharias gefeiert. Wir wünschen allen Fans alles Gute und natürlich spielen wir euch allen ein schönes Lied.
1: Jawohl, alle Feierden, alles Gute, von ganzem Herzen und schönes Lied ist Zirkus.
2: Bum, ta drasa, bum, bum, bum, veracene Publikum, poďte bližšie, začína sa. Tu netrpia zvieratá, iba ľudia bavia ťa. Pripravení, show je vaša.

0: Tak, toto boli Pacipac a pá, pá, pá. Od roku 2013 je stanovený Organizáciou spojených národov Medzinárodný deň Charity, ktorá pripadá na 5. septembra. Ide o výraz podpory a úcty organizáciám i jednotlivcom po celom svete, ktorí pomáhajú potrebným na dobrovoľníckej a filantropickej báze. Prečo práve 5. septembra? Na počesť jednej veľmi významnej humanitárnej pracovníčky, pretože v tento deň zomrela v roku 1997 matka Teresa, ktorá za svoj život dostala mnoho ocenení za humanitárnu pomoc a dokonca bola vyhlásená za blahoslavenú.
1: Gestern war der Welttag der Wohltätigkeit. Seit 2013 begehen die Vereinten Nationen den Internationalen Tag der Wohltätigkeit, jedes Jahr am 5. September. Er ist Ausdruck der Unterstützung und des Respekts für Organisationen und Einzelpersonen weltweit, die sich für viele Bedürftige einsetzen. Warum der 5. September? Zu Ehren einer bedeutenden humanitären Helferin. An diesem Tag starb 1997 Mutter Teresa, die zu Lebenszeiten zahlreiche Auszeichnungen für ihre humanitäre Hilfe erhielt und sogar selig gesprochen wurde.

0: Tak toto bol Folko a Fielko a papáme, mamáme, mňam, mňam, mňam. Najlepšie je papať zeleninu, ovocie, však Maria. Ktorú máš najradšej, ovocie a zeleninu, ty?
1: To je ťažké. Zeleninu asi šalát a ovocie maliny, myslím, áno, maliny.
0: Wir müssen essen, einfach Gemüse und Obst, das werden wir gesund und stark. Was für Gemüse und Obst hast du gerne, Maria?
1: Also, ich liebe Eisbergsalat und auch noch Himbeeren habe ich auch richtig gern, ja.
0: Fantastisch, fantastisch. Ich habe auch gerne auch Salat und Himbeere und sie müssen auch alle essen und stark sein. Viete o tom, že Medzinárodný deň povedomia o supoch oslavujeme 5. septembra. Vzhľadom na to k tomu, že niektorým druhom supov hrozí vážne vyhnutie, má Medzinárodný deň povedomia o supoch za cieľ vzdelávať a obracať pozornosť verejnosti k roli tohoto tvora pre blaho životného prostredia. Kvôli ich mrchožrúdskej povahe mnohí nesprávne chápu nádherné, nadmerné dôležité vtáky, známe ako supy, z ktorých mnoho supov a supých druhov je naozaj vo veľkom ohrození.
1: Der 5. September ist der internationale Tag des Geiers. Da einige Geierarten vom Aussterben bedroht sind, soll der internationale Tag des Geiers die Öffentlichkeit über die wichtige Rolle dieser Tiere für das Ökosystem aufklären. Aufgrund ihrer Kadaverfresser-Natur werden die schönen und wichtigen Vögel, die Geier, oft missverstanden. Viele Arten von denen sind bedroht oder gefährdet.

0: Tatíško, Krtko sa nezobudil?
1: Nie.
0: To máme šťastie.
1: Krtko má šťastie, že nemá za suseda takého nosorožca.

0: ale tíško, aby sme toho krtka naozaj nezobudili.
1: Ale taký hroch nad ním by ho určite zobudil.
2: To máme šťastie, že ani hrochy u nás nežijú.

0: Skôr než príde dážď, tak to bola pesnička od koho to bolo?
1: Od Adama Ďuricu.
0: Adama Ďuricu. Adam Ďurica, Frier, Ben, Kom, Das, Regen. Ale viete čo? Deň ústavy. Vážna vec, Deň ústavy Slovenskej republiky je štátny sviatok Slovenskej republiky, ktorý je od roku 1994 každoročne oslavený 1. septembra. V tento deň sa pripomína prijatie Ústavy Slovenskej republiky Slovenskou národnou radou, ku ktorému došlo 1. septembra v roku 1992. Od roku 2024 tento sviatok nie je dňom pracovného pokoja.
1: Der Verfassungstag der Slowakischen Republik ist ein Nationalfeiertag, der seit 1994 jährlich am 1. September begonnen wird. An diesem Tag wird die Annahme der Verfassung der Slowakischen Republik durch den slowakischen Nationalrat SNR am 1. September 1992 gefeiert. Ab 2024 ist dieser Tag kein gesetzlicher Feiertag mehr.